0: Ty vole, sebevrah. Ty vole, vysí. S vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to. Jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby. Nejsem ze šaškárny převlečený nic, vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: Oj, to je jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady frér zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírají lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle dole.
1: Sbírat s lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na folimance propíchaný větvema pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je toho na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11 do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no bo nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila vám volno?
1: Dneska.
0: Dneska.
1: To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid. Hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Dejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... Jak pak je daleko ten měsíc od Země? To je dálka, co?
1: No, co nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jest na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. To tak jako zajímá trošku. Ale to, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no to... A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takovej.
1: Vagón?
0: No, jako vagón, jo, železniční vagón, no, bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenírek. No, to jsou trable.
1: To jsou trable, teda.
0: Hlavně se moc nehýbejte, ať nespadnete, přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem jel z chaty z vagónu, že jo? A sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: No nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábu pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No, vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: To je hergol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal, jsme šli koupit kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebyl sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Teď se držím, Argota, běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Preze. Tak řekněte nějaký vtip o nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem
0: no.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven.
1: Jo? Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi. Je!
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenadřu.
2: Dobrý večer. Vážení přátelé, mým úkolem je uspořádat s vámi jednu velmi hezkou televizní soutěž o ceny. Otázky jsme pečlivě připravovali s doktorem Janem Hucou a tak věřím, že mezi vámi... Haló, pane, prosím vás, co to tady děláte?
3: Co říkáte?
2: Co to tady děláte?
3: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
2: No to já vidím. Nějaká desinfekce nebo co?
3: No jaká pak desinfekce? To je přece nejsložený štěnice, že jo? To je lesní vůně.
2: No dobře, no. Lesní vůně, ale teďka během programu mi to tady nemůžete rozprašovat. Tady probíhá program.
3: No a kdy pak bych to podle vás měl dělat? Přece tady nemůžu po programu, když tady nikdo nebude, že jo? Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby to ucítili ten les a ty houby a tak, no.
2: No dobře, tak si na to můžete laskavě vybrat hodnější chvíli. A nebo to rozprašujte po stranách, vzadu, ale nemůžete na jevišti.
3: Pojďte se, pane doktore.
2: Já nejsem žádný doktor.
3: No, já jsem si to hned myslel. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
2: Ale no, radit. Prosím vás, pochopte, že nejde o žádné radění, ale že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
3: No ruší, jak koho, že jo? Vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, že jo?
2: Člověč, jak je vidět, já se z vás snad zblázním.
3: Co říkáte?
2: Že se z vás snad zblázním.
3: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte. A nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše háranky, které tady po ničem nevonějí, že jo? Ty vaše háranky bych tady já uměl dělat taky, ovšem jestli by se tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
2: No prosím, když si tady myslíte, že to nic není, tak si to ovšem také teď můžete laskavě zkusit sám.
3: Co teď laskavě zkusit sám?
2: Já budu dělat s obecenstvem jednu televizní soutěž o ceny. Chcete-li, můžete se té soutěže zúčastnit a získáte vkusnou veskou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to by mohl něco vyhrát u toho?
2: To samozřejmě.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, tak to
2: no tak jste... pojďte sem ke mně blíž, jo? Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není jednoduchá věc.
3: A to bych mohl něco vyhrát u toho?
2: Říkám, že ano, protože teď tady bude kviz.
3: No tak to jo, tak to... Kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz. Neznáte kviz?
3: No kviz znám, ano. Takový malej blonďák je to,
2: ale
3: že?
2: Ne. Kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Aha, jo, já už vím.
2: No, podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží co nejpřesněji odpovědět.
3: Už vím, no.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body, ty se sečtou a pak dostanete nějakou cenu.
3: Ale můžu vyhrát nějakou cenu, že jo? Tak to by se zúčastnil, samozřejmě.
2: Ano, dobře. Tak podívejte se ovšem, abyste věděli, jakým způsobem budeme soutěžit, tak vás nejdříve seznámím s otázkami, které... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte? Co?
2: To bude nakonec po té soutěži.
3: A, nakonec, tak no. Dobrý, no, dobrá.
2: Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže no. Já se vás něco zeptám, že jo, a
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, počkejte. To je na zkoušku, abyste věděl, jak se bude soutěžit.
3: Je takhle na zkoušku.
2: Až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Ano, ano, takže se něco zeptám, cokoliv, že jo, to je jedno.
2: No to je jedno, co vás zajímá, co chcete znát, tak se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
2: Podívejte se, prosím vás, to já přece nemohu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, cokoliv ten druhý soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, se to zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy.
4: A tak přesně, že jo, přesně, tedy je Zanzibar, ano.
3: Tak Zanzibar přesně. Já nevím, já tady v Ústí tak ty putiky neznám, takže nevím přesně. Nevím přesně.
5: Dějte se, prosím vás, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Daresalámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
5: U Daresalámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
5: Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku jste správně nezodpověděl, čili nemáte žádný bod. Ptáte se vy mě?
3: No jo, žádný bod. Tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky salámový, že jo? To se zeptat něco lehčího, že od ceny, no, ale...
5: Já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. No všem, abyste neřekl, tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, ale takovýhle
5: no, divný je... Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
3: Kde leží Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
3: Jo, vím, kde leží Addis Abeda.
5: Ne, Beda. Abeba.
3: Jo, Abeba.
5: Addis Abeba.
3: Addis Abeba, no. Kde ležejí?
5: Ne, kde ležejí. Kde leží?
3: Jo, kde leží? Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy? A to jsou nějaký manželé, nebo...
5: Prosím vás, přemýšlejte trochu. Addis Abeba, takové známé jméno je to.
3: To jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis bych znal, ten Béda je mi tak trošku jako... Ne?
5: Podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba
3: no?
5: Je název města
3: no?
5: A je to hlavní město Etiopie.
3: Ano, kdo pije?
5: Etiopie, stát, země.
3: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Že musím se to něco lehčího.
5: Tak jaké soutěžní otázky vy si představujete?
3: Já to něco, co se dá uhodnout a něco vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já mám nějakou otázku. Abyste viděli, jaký se dávají otázky, něco lehkého, co se dá odnout.
5: Jsem zvědav, ptejte se vy.
3: A dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je. Visí to na stěně, dělá to tyk tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
5: Prosím vás. To snad ale nemyslíte vážně.
3: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
5: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka, takové směšné otázky mi tu nemůžete dávat. Brejte jinou, ale těžší rozhodně.
3: No, že ono, těžko, jak zase neuhodnete.
5: Ale neuhodnu, to nechte na mě.
3: Tak těžkou chcete
5: teda. No všem.
3: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Visí to na stěně, je to bílý, visí to u umývadla, utírají se s tím ruce a píská to.
5: Píská to?
3: Píská to, ano.
5: Tak to teda nevím.
3: No tak, vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
5: No počkejte, no. Těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
3: no.
5: Tak bych řekl, že je to ruční.
3: No, tak náhodou jste to uvolat ručník.
5: Dovolte, ale ručník přece nepíská.
3: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký, že jo.
5: Prosím vás, podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to přece nejsou ty pravé soutěžní otázky.
3: No jo, to víte, vybírat si nemůžete, jít o ceny, že jo.
5: Podívejte se, vy tohle to nikdy nemůžete pochopit. Nechcete toho raději nechat?
3: No jo, nechat a vyhrál jsem něco už,
5: a nebudete... Zatím vyhrávám já.
3: No tak hrajem dál ještě, jo. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
5: Jak, soutěže bez otázek?
3: No jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to, hledáme nové talenty, nebo...
5: Jo, tak vy si tady chcete zaspívat s orchestrem, nebo...
3: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli no, by to nešlo třeba...
5: To jde také, zarecitujete báseň a je to.
3: Že zarecituju nějak...
5: Zarecitujete.
3: Zarecitujete.
5: Ne, já jako vy.
3: Jako vy, jako já.
5: Jako vy, ano.
4: No, takže bych nějakou...
5: A jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
4: Ano, nějakou záležitost, že bych třeba něco z toho Pugetu.
5: Skytice.
4: Skytice jsem tě
5: řekl. No jo, ale to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
4: Takže bych řekl třeba tu, jak se jmenuje ta, Pohlednice nebo...
5: Pohlednice. Co říkáte?
4: Že bys mi to napověděl, kdybych
5: náhodou... Jo, vy to neumíte.
4: Ale kdybych náhodou zaškobat, že byste... Mi...
5: Ale jinak to dovedete.
4: Dovedete to tak?
5: No to já dovedu. Mám tady stát, nebo...
4: Mi to napovíte a já vám dám na pivo, fakt. No, potržte, to se nehodí k poezdí, tohle. Tamhle si stoupněte kopce ještě. Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je ten... Jste šláp do toho, musíte hledat tady... Vážení psa, a neutíkejte, to jsem tady vstala, ale nevěděla, jak mi nefouknete. Vážení psa, to může něco vyhrát.
5: No podle toho, jak to bude vypadat.
4: Abych tady zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
5: Kytice.
4: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
5: Karla Jaromíra.
4: Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena. No,
5: Karla Jaromíra Erbena.
4: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
5: U lavice dítě stálo.
4: Kde?
5: U lavice.
4: Jo, u lavice dítě stálo, splahadla mečelo.
5: Křičelo.
4: Splahadla křičelo. Spila hrna křičelo. A křičelo spila hrna. No budeš by si ty cigáně trochu málo mečelo.
5: Mečelo.
4: V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty.
5: Svahý zrovna.
4: Jo, nehasny, uvaření, nehasny, uvaření, nehasny. Haslo, uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna?
5: Podívejte se, jak je to možné, vy to vůbec neumíte.
4: Ne, já jsem si to popletl, já chci říct tu druhou.
5: Ale kterou druhou?
4: Je tu o tom dětkovi.
5: O jakým dětkovi?
4: Jak je takhle pod vodou, ten podvodník.
5: Pod vodní. Pod vodní.
4: A
5: to
4: dovede. To náhodou, to jenom náhodou. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
5: Báseň.
4: Jinou básnicí.
5: Báseň.
4: Co?
5: Báseň.
4: Báseň. A sice báseň vodník taky od polednice.
5: Od Erbena.
4: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben.
5: Seděl vodník.
4: Seděl vodník pod Erbenem.
5: Pod večerem.
4: Pod večerem. A splná hrdla křičel.
5: Ale splná hrdla křičel, vy to ale vůbec neovládáte, jak je to možné?
4: Já jsem se učil dálkově.
5: Dálkově, prosím vás, někde toho přece nemá.
6: Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
7: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
8: A proč se mě nemá nic stát?
7: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
8: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
7: Ty jsi ještě malinký.
8: A proč pak jsem malinký?
7: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
8: A proč nejsou teprve 4 roky?
7: No, poněvadž ti není 5.
8: A co kdyby mě bylo 5?
7: No, pak bys byl o rok starší.
8: Katě je to starší.
7: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
8: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
7: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
8: Jak to tahle?
7: No víš, miloušku, mlč hezky.
8: A proč mám mlčet hezky?
7: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
8: A proč nemám breče?
7: Poněvadž jsi muž.
8: A proč jsem muž?
7: No poněvadž nejsi holčička.
8: A proč nejsem holčička?
7: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
8: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
7: No vždyť to vidíš, miloučku.
8: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
7: Poněvadž jsem už toho vyrost.
8: Vyrostu já taky, tak.
7: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
8: A proč mám držet hubu?
7: No poněvadž bych tě hodil do řeky.
8: Je, to bych byl rád, strejčku.
7: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
8: Poněvadž bych dělal párniček.
7: A jak bys dělal párniček?
8: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by a já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
7: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
8: Proč pak ten pán kropí ulici?
7: No poněvadž víc z plachu je prach.
8: A proč nás nepostříká?
7: No poněvadž nesmí.
8: A proč nesmí?
7: No poněvadž by nám zkazil šaty.
8: A proč by nám zkazil šaty?
7: Vodou, synáčku.
8: A proč vodou?
7: No poněvadž nekropí pivem.
8: A proč nekropí pivem?
7: No poněvadž by se opil.
8: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
7: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
8: A proč mě praštíš?
7: No poněvadž mě nadáváš.
8: Bych ti nenadával, doma ti taky nadávají.
7: A to není od nich hezký.
8: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
7: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl.
8: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
7: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
8: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
7: No poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
8: No a proč by se tam měl dostat?
7: No poněvadž tam bydlí.
8: No proč tam bydlí?
7: No poněvadž musí.
8: A proč musí?
7: No poněvadž nechce spát na ulici.
8: A proč nechce spát na ulici?
7: No poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
8: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
7: Na to následovala celá řada otázek.
8: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
7: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
8: Proč to není kočka?
7: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
8: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážního koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuje strejčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strejčku rypák?
7: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
8: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
7: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
8: Já budu funět.
7: No tak jen fuň, chlapečku.
8: Já budu pouštět páru.
7: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva listky na Pusta Maďarát směrem k Fízeši Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
8: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
7: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
8: A proč mám čekat, strejčku?
7: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
8: Proč utíkáš, strejčku?
7: A za chvíli na to.
8: Strejčku, proč mě tady štýplej brabenečkové.

0: Tamhle nic. A ono tam vyprávěl starého pána a tam říkal, jak šli jednou podle Berounky a jak byla zima a jak prostě si řekl, se vykoupají, tak tam skočili do ty Berounky, ono mrzlo a si tam jako vykoupali a říkal, ale my vylezli ven a my vám měli pytlíky jako rohy, jako rohy. A teď bylo mrtvý ticho. To je anekdota, patrně. On tady se nahnul takhle. K tomu Vidrovi říkal, sokro, já jsem šel do hůna. Já jsem měl říct sáčky, viď? A on je roztomilý. On jednou seděl a přemýšlel, kde ještě byla, před dětský dům byla nahoře kavárna. 5 kroků od divadla. On přemýšlel, co bude celý odpoledne dělat, že večer hraje. A tak jsem si dal šampaňský, člověče, ono ti mě tak zachutnalo. Víš, já jsem si ho tam sám vypil, chlazený bylo. Tak povídám, no, dejte mě ještě jedno. Tak jsem ti tam ulomil ty 2 šampaňské lahve a říkám si, tak a půjdu pomalu do divadla. Zrovna lidi vycházeli z toho odpoledního představení. Já ti potkám kohouta rozčilenýho. A on na mě pál, co blázni, když si odpoledne hrál. Já ti člověče odpoledne hrál, proto já nevěděl, co s tím odpoledne mám dělat. A to mě vyprávěl. A jednou mě vyprávěl, jak si koupil automobil, a to měl ty děti malý. Ještě to už je moc dlouho, také 30 let. A člověče, tak jsem chtěl do Poděbrad. Naložil jsem děti, přijdu k Národnímu divadlu a říkám si, hrome, já nemám papíry. No to víš, byl jsem nový řidič. No a lidi mě zastavil někde, tak jsem to povrátil, jel jsem do toho podola, vzal jsem si ty papíry a jedu. No, tak jsem ten čas chtěl dohonit. A jedu tadyhle před tunelem, ta tramvaj, víš, ona jde pomalu pod tím sanatoriem, tak já si také nadjedu, sezl po levé straně. Když z toho tunelu ti vyjede tramvaj, já neviděl, kam tak mezi ně, ono je to uši. Já jsem to rozsaloval, oni mi to zmáčkli, já nemohu ven. A já vám, no a co se stalo? Vůbec nic, řeče, ani škrám, děti jsou v nemocnici. Má zvláštní myšlení. A jednou jsem hrál s ním ve filmu Kocourkově a on mu hrál starostu. Já jsem hrál takovýho podvodníka tady v tom, pak se tam se takovým pahitlerem, tak to bylo takový, od Poláčka to bylo ode mě. A on tam byl postavený venku náměstí a on seděl v kočáru. No když se to připravovalo, byl tam ten kočár a 2 koně a kočí. On tam seděl, já jsem se s ním povídal. On pál, pojď nahoru si sednout tady, dáme si deku, no je trošku vítr, tak jsme si sedli, dali jsme deku a on povídá tomu kočimu, jeďte trošku tady kolem. A tak jsme seděli a povídali a ten kočí vždycky chtěl otočit a on říkal, jeďte do tomu na tu silnici. No my jsme vám dojeli, nevím až, jak se jmenuje tam ta vesnice. Lidi se stavěli, my jsme byli nalíčeni, já byl v uniformě. No jo, ale oni nás tam hledali mezi tím, víte. A tak potom to ten otočí, já jsem říkal, ale čeče, tam už to bude hotové, ale lidi to poví, co s tím serou. No tak jsme pak přijeli pozdě ovšem a on říkal, to nevadí, ale hezká projížďka to bylo, to by nás nikdy nenapadlo.
1: Rádio Jicht Cymbálka. Cymbálka.

Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na dalších hovorech H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka,

0: Poslyš, tamhle sleduju tvou fotku před 20 roky.
1: Ano. Že jsem se nezměnil, že?
0: Ne, omlácí. Omlácí za těch 20 let, ale mě zajímá to, že máš podobný sako jako tenkrát.
1: No.
0: Nebo
1: to
0: je to...
1: To je ono.
0: To je to, to tež?
1: Ano, to je to...
0: Pořád to tež?
1: Ano. Mám pocit, že i ta kravata je stejná.
0: Aha. V tom případě mě to štve, protože si nepřibral za tu dobu. Tedy myšlenkově jo, ale tělesně ne. To mě na tom... To, jak se to říká, hněte.
1: Aha, ano, máme v češtině. Hněte,
0: ale takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů, jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to chlupaté buchty, ale zní to krásně, chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že chlupaté buchty, jakož i srnčí na smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuji se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte je posílat, proboha, to cestou by se chlupy vytráceli a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím nebo co, a povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmannovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltýnková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? On říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když jsem to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, ne, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to svou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím s sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak mi říkali, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkali, jo, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě. Vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě, byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, Vyča, Morava. Tam přece nepředpokládají, že člověk by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsané a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Sovák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: To je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to.
1: No.
0: Kdyby jsme smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne, to ne. Fuj.
1: Nerad bych si kral, ty vypadáš mladě.
0: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, kdy jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dali do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod. Protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako námět, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom povíce s nějakým podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, a to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem, a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará, třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Jak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasárny? On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavejma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A Pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřijde, pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na Světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a... Jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celých Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali, a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesměl kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. bledej, vysílenej, vešel, překročil ty kufry, v tej plnej polní s tou puškou si leh na slavní, zapálil si cigarety a ten oheň takhle klepe do tý slavní. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherný dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
1: No co pak, nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal ne. Za rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On v odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl já, tam byl horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom si říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou furt zve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky po takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
0: Jirko, já jenom poznámku, prosím tě. Za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi, já nevím, kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávěl před kamerou některý ty veselý historky s tebou. Z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestní.
1: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na rozpacích, jestli, jak si mám pokračovat.
0: Pokračuj.
1: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přesto, že jsi nebyl nějak aktivní, jenom jo. Čili jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna, taková nějaká, nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílení ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po třech dnech byla oslava týhle ty toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Smáli. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukromničo, jo, do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
0: Ano.
1: Pamatuješ? To bylo doslova. No.
0: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
1: Jo, Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 m, vážil 180 kilo, tomu byli malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pán, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu. Teď celý týden dva krejči, až Míru musel brát dva lidi toho, nebo by jim jeden, jo. Byl poupek strašný. Tak mu šili celý týden, tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není. Vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, pak nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnést tamhle region a odtlačit kostel a nebo takový ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl prostřední, první, že jo, teď to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehkej kulomet, on měl 9 kilo, no. Taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, co jsme měli.
0: Ty celty,
1: přesně řečeno. Ty celty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo těleso obrovské. No ale málo platný, Jaro už nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho jeřábem, ten byl opruzelý i za ušima. No. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza, krok, slza.
0: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece jenom, přes to všecko.
1: Mýval jsem.
0: Býval, no, tak vysloužilý umělec. No.
3: Mýval, že mýval.
1: Ne, mýval, mýval.
0: Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazii.
1: Mýval, mýval bývalý.
0: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
1: No, přimluv. Strašně nevojenský. Jsi vypadal si strašně nevojenský. Ano. Já bych pochopil, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, při válce, že rabuješ a... No to bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal, nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
0: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
1: Ano, ano, ano. Jestli pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu tak vydulou.
0: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landiš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že, na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mě zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhvích vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
1: Kdo?
0: Kdo by to nes?
1: Jo.
0: No korouhevníci. V první řadě ty.
1: Já bývalý korouhevník.
0: Bývalý korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno, a takových jsou nás miliony. No, podívej, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
3: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklod?
0: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
1: Já myslím taky,
0: že si to promítneme.
3: Ne, ne. Aha.
0: Že jo, přímo.
3: Není špatné.
0: Přímo v pohybech.
3: Nechť pracují přístroje.
0: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová. Pardon.

0: Já tady zastupuju diváky,
1: ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: On ti podrží, jo, pardon, takhle. Jo, takhle je to. Já nejsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, takže děláme jako, že tu nic není, že jo, a teďka celá obrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel... Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním, nebo kterým...
2: já jsem...
1: To
2: ano,
1: vykládám. No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej,
1: tak vzhledem k tomu, prosím... Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi to? Tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočníky.
1: No, tak to nevím, nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, ano. Leobratní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač, v prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
1: Aby se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: Ale jako proč ti vynadá, nebo co ti řekl?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal teď, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš
2: to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A povídá místo toho, tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
2: k tobě.
1: Jo, a teďka já nevěděl, o co jde.
2: Jo.
1: Tak jsem začal tak jako couvat, tak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšen, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důl vypustila. Do auta fičel jsem domů. Já pro to zklamání tady, jak si chci omluvit, každý si jak měl, co pak tady, ale hlavně tamhle. Jo, cítíte tam. Takže
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
1: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji jsem šel domů.
1: Jo, no studuju, porád to studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit původně.
2: Tam se ani...
1: To byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš nějaký konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: Ne.
2: Já taky ne. Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
2: Ano.
1: A teďka taky vypouštěj.
2: Ano.
1: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od loupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
2: Ano.
1: Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa za praxí, no a já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
2: pochopitelně
1: takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: jo, tak to myslíš, chtěl... Já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel, a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, omýlila. Nepřetahujem.
2: Tragédie.
1: Tragédie už spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
2: Ano.
1: Stěhovací dohy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog.
2: Dogo.
1: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cítí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továru. Z legrace, pojď myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, páč tam nějaká duše se na domu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solko, nějaká písařka, nechojte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
2: ano.
1: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohleto, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, půž tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nepač, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, je nadšený, anebo prostě rozuřený. Ne, poznám.
2: Já to nikdy nepoznal ani u herce.
1: Někdy, no. U některých je to těžký.
2: Ano.
1: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a můj nakonec jako stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buštáby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, ču, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pak co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
2: Ano.
1: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo. Jo. A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak, takhle, v tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla. Ano, tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano, nepodepsaných návrhů.
2: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment! Řekl ty jsi někdy něco takového svýho svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
1: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Já říkám, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druh, blbče, sejme si. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a má ti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějakýž velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Ne, no on vylecel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
1: Jako voják, umělec.
2: Jako voják, umělec.
1: Ještě voják, musí být umělec.
2: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
1: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
1: výborný byl... písař.
2: Ano. A já jsem...
1: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových koních.
2: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne. Ty ani... To bylo strna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
2: Ano.
1: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidrapa, jestli pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: zepil. Rybízevej mošt
1: patrně. No, tak zkvašenej.
2: Ano.
1: Zkvašenej, tenkrát ještě byl zkvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
1: Ne polivku, klích, klích.
2: Ty máš rád klíchne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoj bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli.
2: Jo.
1: Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
3: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
3: No. To je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
3: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásný vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku a mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, až jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
3: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
3: Pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
3: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: No Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
1: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
0: Tak. Ahoj.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jich Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži Rieslingu Vlašských Gros du Monde, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volařík a vinař Martin Šebesta.
0: Rádio Jich Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10.

0: další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Správa železnic připravuje vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic. Tato nová trať má být součástí spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou a v budoucnu zkrátit cestování mezi těmito městy. Stavba úseku z Modřic do Rakvic za zhruba 60 miliard je plánována asi od roku 2030. Železničáři už začali vykupovat potřebné pozemky a projekt získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když jsi měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když jsi myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclavsko má nejvyšší počet srážek vozidel se zvěří v přepočtu na délku silniční sítě v Jihomoravském kraji. Od října loňského roku do března letošního policie a záchranné složky zaznamenaly 336 nehod. To představuje téměř 60 havárií na každých 100 kilometrů silnic. V celém kraji došlo za stejné období k 1768 střetům se zvěří, což je podle odborníků rekordní číslo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Veselí nad Moravou dokončilo první etapu obnovy krajiny v okolí města. Na zhruba 8 hektarech vznikly nové biokoridory s více než 4,5 tisíci stromy a téměř 3 tisíci keři. Město na výsadbu získalo evropskou dotaci ve výši 21 milionů 600 tisíc korun a teď začne tříletá péče o nové porosty. Pokračovat budou i další etapy, například v lokalitě pod Radošovem a později na pravém břehu řeky Moravy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži rizlinku vlašských Gros du Monde, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volařík a vinař Martin Šebesta.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Českých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Správa železnic připravuje vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic. Tato nová trať má být součástí spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou a v budoucnu zkrátit cestování mezi těmito městy. Stavba úseku z Modřic do Rakvic za zhruba 60 miliard je plánována asi od roku 2030. Železničáři už začali vykupovat potřebné pozemky a projekt získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclavsko má nejvyšší počet srážek vozidel se zvěří v přepočtu na délku silniční sítě v Jihomoravském kraji. Od října loňského roku do března letošního policie a záchranné složky zaznamenaly 336 nehod. To představuje téměř 60 havárií na každých 100 kilometrů silnic. V celém kraji došlo za stejné období k 1768 střetům se zvěří, což je podle odborníků rekordní číslo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, zpočátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť, četnější místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci ubývání srážek, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: V Břeclavě odstartovala oprava chodníků na ulici na Valtické od křižovatky s ulicí Hlavní. Práce mají zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit vzhled této části města. Oprava za bezmála 1 milion korun potrvá do konce června. Řidiči i chodci by proto měli dbát zvýšené opatrnosti.
0: Rádio Jih Cimbálka, počasí.
2: Dnes večer zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek. Nejvyšší denní teplota 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro to bylo, když si měl ofinu. Pedro to bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, přestože město tento způsob prodeje zakázalo už roku 2010. Podle informací z jednoho z domů na sídlišti Jihovýchod nabízel muž změnu dodavatele energií. Městská policie upozorňuje, že podobné návštěvy jsou dnes spíše výjimečné, ale stále se mohou objevit. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek. Nejvyšší denní teplota 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Nezaměstnanost na Břeclavsku v květnu znovu klesla a okres patřil k nejúspěšnějším na jižní Moravě. Z evidence úřadu práce ubylo více lidí bez práce než ve většině okolních okresů, včetně Brna. Podíl nezaměstnaných se snížil na 4,5%. Pokles nezaměstnanosti zaznamenali v květnu všechny okresy Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek, nejvyšší denní teplota 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Bzenet získal dotaci ve výši 3 milionů 300 tisíc korun na zavedení nového softwaru a rozšíření online služeb pro občany. Součástí projektu je také portál občana, který usnadní vyřizování některých záležitostí s úřadem. Dotace pokryla většinu nákladů na modernizaci a zefektivnění práce městského úřadu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek. Nejvyšší denní teplota 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: V Břeclavě odstartovala oprava chodníků na ulici Navaltické od křižovatky s ulicí Hlavní. Práce mají zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit vzhled této části města. Oprava za bezmála 1 milion korun potrvá do konce června. Řidiči i chodci by proto měli dbát zvýšené opatrnosti.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek. Nejvyšší denní teplota 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, přestože město tento způsob prodeje zakázalo už roku 2010. Podle informací z jednoho z domů na sídlišti Jihovýchod nabízel muž změnu dodavatele energií. Městská policie upozorňuje, že podobné návštěvy jsou dnes spíše výjimečné, ale stále se mohou objevit. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek, nejvyšší denní teplota 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

Až se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Zahrajte!

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude spát, a ty...

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 9. Ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zahájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být s výkony spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si Voňavka vzpomněl na pomalého Kefalína, který v civilu hrával v Chodově a jakž takž se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhl ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd nákladním vozem. Ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. U brány na stadion stálo osobní auto majora Halučky, muže, jehož zájem o míčové hry nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký Terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj Kefalín. Nevím si představit, ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel pozrieť. Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udílel zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně, mládenci, naléhal, neboť jste příslušníky Lidové demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez meruny a žádné posílání rozhodčího do prdele. Rozehrávejte balóny na levou stranu, ať vidím, jestli Kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11, obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Teraského vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Ořecha a on se a jako fascinován hleděl na Kefalína. On běhá! Vyrážel ze sebe nadšeně. Pozrite se, on běhá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stén a stále křičel: on běhá, bože můj, on běhá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, veľa pěkně. A nejlepší je Kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že Kefalín se stane řádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl Voňavka Kefalínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu domkářovi. A div jsem neomdlel. To nejsou vepři, to jsou chrti. Každé žebro jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligenti. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl tahat s pomojema ze zámku. Ale už je s tím konec. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, 100% odborník. V tom se k němu přitočil Voňavka. Kasoudlo, kapitáne, nemohl by ty prasata krmit Kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Kdyby by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zafrkal. Co dělá Kefalín v civilu? A on je nějaký režisér, zašprbrala Voňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Odmítám, nesouhlasím. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režiséra k vepřům nepustím, za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve vesnickém. Kapitán se zamyslel. Ve vesnickém, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma, Kefalín, zkusím. Ale upozorňuji vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kinout, sliboval Kefalín. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, učel Honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se, Kefalín, ujmout své funkce. Pod skalou, na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená dráteným plotem. Do této ohrady vstoupil nyní Kefalín a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo to nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři, kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům. Nespokojeně pochrochtávali, kyničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost, v níž měl Kefalín hospodařit. To znamenalo, že to měl vepřům ohřívat potravu a skladovat zelí pro slepice, které také patřily k tomuto miniaturnímu hospodářství. Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodléhali vojenské inventuře. Kefalín odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřů. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalín pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlidská a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejich přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy, nejbrž všežravci. Stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat. Kefalín, vám utekli prasata, co? Neutekli, soudru kapitáne, odmítl naštění Kefalín. Sám jsem je pustil, prohlídl jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhynout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No vidíte, žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, Štajmanovy boudy, studený odchov telat a Lisenko vůbec. To je Kefalín, tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu vepřům schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád slyším, řekl Honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdekoho a zejména pak k úžasu samotného Kefalína k renesanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy, dílem z rozpustilosti a opojení svobodou a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kulníkem. Kefalín našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělil na dva díly, aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro pomeje a tyto dobroty naléval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Vepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotnout. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli někdy navštíví náš útvar sám ministr Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřům jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselí u vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi soudru volíme vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele? To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepřů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům, protože matematika byla odjakživa mou slabou stránkou. Bručel kapitán. A to se mi musel dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda. Dlouho jsem nad tím uvažoval, roztáhl ruce Kefalín, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají vepře ve spřátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměsím, tedy říkejte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a nesmíme dělat cirkusové představení. Prý je učíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži. A dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z brožur jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné. Proto mám v úmyslu naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. To se mi nezdá, učel kapitán, ale neodhodlal se při chovu prasat použít své velitelské autority.
0: Zelený je strom života, čili pomocný ženich. Ten člověk, nevím už, jak se jmenoval, zkrátka já, byl jsem zaměstnán jako pomocný průšvihář. To se totiž vědecky zjistilo, že je velice neekonomické, má-li být při každém průšvihu zjišťován jeho skutečný původce. Zdražuje to provoz a bere to těm, kdo průšvihy působí, sebevědomí a chuť do další práce. Tak při každém větším podniku bylo zřízeno patřičné průšvihové oddělení. Zaměstnanci toho pomocného oddělení brali všechny průšvihy způsobené podnikem a v podniku na sebe, stěžovatelé se jim vystěžovali a vynadávali a všechno bylo v pořádku. Musím říci, že jsem byl úspěšným průšvihářem díky svému serióznímu vystupování i díky tomu, že jsem uměl udělat přiléhavý, kajícně chláchodivý obličej. Někdy mi procenta a prémie dělali víc jak polovinu platu. Je třeba říci, že jsme dostávali prémie za to, jestliže na nás někdo vztáhl ruku. K Krom toho jsem měl naději, že se stanu zástupcem vedoucího oddělení, to jest tím, kdo na sebe bere závažnější průšvihy, neboť dosavadní zástupce vedoucího ležel v nemocnici s dvojitou frakturou čelisti a nevypadalo to na to, že by mohl své místo znovu zastávat. Jistě bych se stal zástupcem vedoucího oddělení, kdyby... S Eliškou jsem se seznámil ve službě. Byla stěžovatelkou. Bylo zjištěno, že je neekonomické, aby si stěžoval na všechno každý jednotlivě, proto byla při větších podnicích zřízena pomocná stěžovací oddělení s pomocnými stěžovateli telkami a jako taková měla povinnost mi spílat a snad i povinnost na mne vztáhnout ruku, deštník nebo hůl, ale Eliška nikdy. Ačkoliv se obracela výhradně na mne a působila mi tím procenta, nikdy mi hrubě nenadávala jako ostatní, jen si do mne tiše stěžovala a nadávala jemně a jen z povinnosti, přičemž se na mne tak lítostivě dívala, že jsem se nejednou rozplakal, za což jsem pobíral prémie jako za vztažení, vlastně dopadnutí ruky. Řekl bych, že časem mezi mnou a Eliškou vzniklo duševní pouto. Začalo to tím, že mi přinesla mast na lišej. Ano, měl jsem na čele lišej, jak na mne někteří při tom nadávání prskali. Pozval jsem ji za to do biografu, ona mne na koncert, vysvětlil jsem jí pravidla hokeje, ona mi půjčila sbírku veršů, nic víc, skutečně nic víc, ani jsme se za ruku nevzali, dotýkali jsme se jen duchovně. Ale když mě jednou Eliška pozvala k ním, abych si vybral nějakou knížku veršů a abychom vypili kávu, její rodiče, starouškové, si mě vzali stranou a optali se mě přímo, kdy jako bude ta svatba, když mám s Eliškou známost, že jako by ji rádi ještě viděli jako nevěstinku celou v bílém. A přitom plakali, že jako Elišku dívenku oporu svého stáří ztratí. No, myslel jsem, že se mi to jen zdá a chtěl jsem utéci, ale pak vám mi jich přišlo najednou líto. Byli už hodně staří a Eliška už taky nebyla dívenkou v rozpuku, když tak na to myslím, mohla být o dobrých 10 let starší než já. Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal. Přišlo mi jich líto a Elišky taky. Tehdy mě to napadlo. Já se napřímil, nasadil jsem ten svůj kajícně chlácholivý obličej a řekl jsem, že Eliška bude mít svatbu, co nevidět. A taky ano. Za 10 dní. Eliška jako nevěstinka celá v bílém, já jako ženich, přiznávám, měl jsem tenkrát trému, stále jsem si to v duchu opakoval, rodičové starouškové měli samým vzrušením závratě, takže padali ze židlí, ze schodů a vůbec, ale to nic, taxíky, kytice, fotografové a když se mne oddávající ptal, jestli si přítomnou Elišku beru za ženu, řekl jsem ne a bylo to. Eliška měla svatbu, byla jako nevěstinka celá v bílém, byla viděna jako nevěsta, měla svatební fotografii, o to přece rodičům, starouškům jí šlo a já jsem zůstal svobodný a charakter. O to šlo mně. Víte, já jsem poznal, že rodičové a Eliška vůbec nechtěli, aby Eliška byla vdaná. To naopak nesli těžce a brali to jako nutné zlo, jako nedobrý následek svatby, o kterou jim šlo. Ovšem, i tak byli poněkud zaraženi. Ale při svatební hostině v hotelu Londýn jsem jim všechno vysvětlil a vyjasnil. Nechtěl jsem si Elišku nikdy vzít, povídám, ale jsem charakter a chtěl jsem, aby měla svatbu. Kdybych nebyl charakter, povídám, podlehl bych situaci a řekl bych ano. Tím pádem by Eliška chudinka měla na krku bezcharakterního slabocha. A já dovedu být neřád, je. Co by to znamenalo? Že by se Eliška soužila, noci by proplakala, chřadla by, vadla by a jedinou záchranou by pro ní byl rozvod. Toho jsem ji svým neušetřil. Přinejmenším jsem ji zachránil 5 let života. Tak jsem jim to vysvětloval, až pochopili a rozradostnili se a tatíček staroušek se samou radostí přiopil, vyváděl, obtěžoval šatnářku a napadl jednoho pána před klozetem. Byl to takový slušný pán. Nějak žďuchl do tatíčka Starouška, možná, že taky tatíček Staroušek žďuchl do pána, nevím, neviděl jsem to, a tatíček Staroušek šel k zemi. Ten pán se chytil nešťastně za hlavu, žádal nás všechny za prominutí, že nerad, a hned dal Elišce navštívenku, že samozřejmě všechny výlohy hradí, moc slušný pán, nějaký správce velkostatku od Plímoně. Chodil potom tatíčka Starouška navštěvovat, nosil mu různé pozornosti, chodil dál, i když tatíček Staroušek zase běhal jako křepelička a na všechno zapomněl, ten pán 50letý vdovec nosil Elišce různé drobné dárečky, květiny, které mluví k srdci, a za 3 měsíce měla Eliška další svatbu a ten pán řekl přiškrceným basem ano. Tak ta naše svatba přece jen Elišce přinesla vdavky a hodného muže. Ani jsem nemohl na tu její opravdovou svatbu jít, i když mě co nejsrdečněji zvali. Měl jsem zrovna taky svatbu a služba je služba. To s tou Eliščinou nesvatbou se totiž rozneslo, fotograf vystavil tu naši svatební fotografii do vitríny, já ji taky mám ve sbírce, vypadal jsem na ní skutečně jako ideální manžel a jako opora života, to dělal ten kajícně chlácholivý úsměv. Zkrátka se to rozneslo a já měl hned tolik pomocných svateb, při kterých jsem dělal pomocného ženicha, že jsem to nemohl ani stačit, musel jsem taky těsně před povýšením dát výpověď v zaměstnání a věnovat se pomocnému ženišství jako profesionál. Samozřejmě, že se hned našli napodobovatelé, kteří do toho taky fušovali, ale ti dostávali jen to, co jsem jim přenechal, protože nikdo z nich neměl mé vystupování, nikdo z nich neuměl na fotografii vypadat jako já. To bych si byl nikdy nepomyslel, kolik žen i spořádaných manželek si chce zkusit nebo zopakovat svatbu. Byla to honička, ale rád na to vzpomínám. Nehledě na to, že jsem si pěkně zahospodařil, že jsem se zazobal. Tady mě, vážená paní redaktorko, napadlo, že by se někdo mohl zazobat pěstováním drůbeže. Jakože se zazobal drůbeží, co tomu říkáte? Nemluvím ani o procentech od fotografů, taxikářů, restauratérů, květinářů či svatebních síní, které díky mně vysoko překračovaly plán svatebnosti. A nebýt toho úrazu... Ano, utrpěl jsem vážný úraz, který mi znemožnil další výkon povolání. Jednou snad z únavy, snad proto, že už jsem na to vůbec nemyslel a přemýšlel jsem, kam pojedu na dovolenou, jsem řekl ano. A bylo to. Z ničeho nic jsem se zřítil, byl jsem ženatý. Snad proto jsem řekl ano, že má paní se za svobodna jmenovala Floridová a já, přemýšleje o dovolené, odmítla se dát se mnou rozvést, i když jsem jí nabízel skutečně královské odstupné. Tím skončila moje kariéra pomocného ženicha. Byl jsem, a možná, že ještě jsem, oplakáván mnohými. No co? Pobírám invalidní důchod, neboť mé ano bylo klasifikováno jako těžký úraz při výkonu povolání, který zapříčinuje trvalou invaliditu. Kromě toho jsem přijal místo pomocného profesora, akademika, docenta a vedu katedru svatebních zvyků a obyčejů, případně svatební psychologie a pedagogiky na pomocné fakultě pedagogické, případně ekonomické nebo matematicko-fyzikální. Ne, ne, nikterak si nestěžuji. Má paní je excelentní, Richardek prospívající a materiální poměry velmi dobré, to ano, ale přece jen si někdy ve skrytu duše zavzpomínám na ty časy a zašeptám si to své krásné, vypracované, cituplné a ztracené ne. Jojo, šedá je teorie, zelený je strom života. Takové torzo, to by si teprv žilo. Od toho podvečera se dívám na sebe, na druhé a na svět jinýma očima. Znaje vlastní cenu, dovedu ocenit druhé. Navštívil nás pán toho podvečera, člověk vyloženě duchovní, vzhledem asketa. Zazvonil, proklouzl do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, usadil se na židli, nasadil si brýle a vyndal z aktovky listiny. Nechci se vtírat, řekl, klidně jeste dál, jen jeste, dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, zvedl oči ke stropu, nýbrž po lidech. Přitom se zadíval na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci košile. Ošil jsem se a přejel jsem si rukou po límci. Pán pokývl hlavou a jeho oči se svezly na mé dvě dcerušky berušky. Ach, děti, děti jsou radostí života, zvolal s rezignujícím úsměvem a pohladil Barborku po hlavičce. Jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, jezdí tolik aut, moc aut, chuděrky. Ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že ano? Vždyť jsou tu ještě jiná, docela malá, ba nepatrná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Třeba mikroby. A braňte se jim, že jsou děti očkované? Jistě, jistě, ale jsou i virové choroby. Ani pomyslet nechci, ach bože, a spoléhejte na medicínu. Muž dojatě pomrkával. Bylo zřejmé, že tady je medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 000 v případě úmrtí, aby z toho něco měli. Samozřejmě nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 000, jako když najdete, to máme dohromady 30 000, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší k Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne. Nebo že by to dělalo to světlo? Někdy. Pojistil jsem ženu rovněž na 15 000. No vidíte, tak vám to dá 45 000, podotkl muž. S tím už se dá něco podnikat, zvláště když nejsou tuhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 000. Ne, že bych byl bez naděje, infarkty, rakovina, neštěstí, ale už od dětství trpím pocitem méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením rodiny přátelská návštěva končí. Ale ne. Muž sáhl znova do aktovky, vytasil se s knížečkou a spiklenecky mi ji podstrkoval, jako by šlo o protistátní leták nebo o pornografii. Koukněte, zašeptal vzrušeně, není tam všechno, ale to je pochopitelné, to dá rozum, neuvádíme všechny kombinace, je to jen rámcově, no koukněte. Četl jsem, když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 000, když nad kolenem 12 000. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400, oko bere 3500, obě 10 000. Pak ještě ruka k lokti, krameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbků. Přemýšlejte o tom reálně. Je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to je rozhodně náplast. Musíme myslet reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí a takové torzo. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už 300. Potřeboval sehnat 20 000 na kvartír a stále nevěděl, jak a kde. Tak takhle pil denně na žalost. Už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. A ještě zbude nějaká ta stovka a ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned první večer zisk. 800. 4 zuby po 150 a nosní přepážku za 260. 800. 60 mi srazili. Snad daň z příjmu obyvatelstva. Nebo ze ztráty zubů. Nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože mohu jíst jen polévku. Ach, dobře jsem investoval. Svitlo mi slunko naděje. A takové torzo? Ach, takové torzo. To by si teprv žilo.

0: kusejr. To byl talent. Tak tedy kusejr. Ano, to byl už tenkrát takový mimořádně běžný talent. Nebo snad běžně mimořádný? Zkrátka talent. Vzpomínáte, jak se pan učitel ptal, kolik že je jedna a jedna, a vyvolal kusejra? A kusejr s důkladností sobě vlastní řekl dvě? Ano, to řekl. A potom se ještě k tomu, že jedna a jedna jsou dvě, rozhovořil. To kusejr mýval ve zvyku, že když byl tázán, tak se k tématu rozhovořil. A jak tak hovořil o tom, že jedna a jedna jsou dvě, tak jedna ponenáhlu přestávala být tak docela jednou a stala se z ní skoro jedna, bylo to, že skoro jedna a skoro jedna jsou bezmála jako dvě, pak jedničky během hovoru zmizely a bylo to, že jako trochu a trochu je trochu víc, a kusejr stále o tom tak hezky hovořil, až vycházelo, že štipec a štipec je trochu, a když konečně dohovořil, tak z toho, o čem hovořil, nezbylo dočista nic. Proto dohovořil. A nikdo už nevěděl, o čem to vlastně mluvil a co jsme to poslouchali. To byl ten jeho mimořádně běžný talent. Všechno, o čem hovořil, rozmělňoval. A rozmělňoval, až to dokonale rozmělnil a nezůstalo z toho nic. Ještě štěstí, že mluvil jen když byl tázán a jen o tom, nač byl tázán. Jinak nevím, jak by to s námi dopadlo. Nebo pamatujete, jak když mluvil o Komenském, tak jsme se všichni dusili a sotva jsme na sebe viděli mračnem prachu, který nadělal svým hovorem z té gipsové bysty Jana Ámose? Podobně dopadl Archimédův zákon. Z toho zůstala jen ta kapalina. Z Londýna nadělal 1000 Benešovů. O 30leté válce pak hovořil s takovým zaujetím, že když ho pan profesor Hoke konečně zarazil, zůstalo z 30leté války jen něco kolem 130 000 dvouhodinových hospodských rvaček, které se semlely někde mezi Stockholmem a Vraným nad Vltavou a které jako historické události vůbec nestály za řeč. Jo, to bych mohl ještě jmenovat případů. A Karel IV., otec vlasti, ten málem skončil jako Karel 1/32 a jako měsíční embryo, o kterém se nevědělo, jestli z toho bude kluk nebo holka. Jo, nebo ono to s kusejrem šlo tak daleko, že už se ho radši nikdo na nic neptal. A tak kusejr jen tak seděl v lavici a zíral před sebe, zkrátka vegetoval, a už to vypadalo, že asi bude muset zanechat studií a taky by ho asi byli vyšoupli do praktického života, kdyby býval kusejr nezachránil tím svým talentem samotného pana ředitele. Když zachránil pana ředitele, tak ho nechali nerušeně dovegetovat až k maturitě a tu maturitu taky šťastně a vegetativně složil. Jak to bylo se záchranou pana ředitele? To tenkrát pan ředitel Runtl prohýřil se slečnou Jájou koně nadél smadly a bradla o vysoké žerdi. Pan ředitel byl bon vivant a žactvo bylo nuceno cvičit prostná nebo lézt po kladině. Ale jednoho dne přišla inspekce. Ptala se potom koni nadél smadly a po bradlech o vysoké žerdi, pan ředitel nevěděl jak z toho, tak prohlásil panu inspektorovi, že toho koně nadél smadly a ta bradla o vysoké žerdi rozmělnil kusejr, když o nich hovořil, a na důkaz svého tvrzení předložil panu inspektorovi hromadu pilin a smetí, to, že jako z toho koně a bradel zůstalo. No. Pan inspektor to nechtěl panu ředitelovi přirozeně věřit. Tak pan ředitel zavolal do ředitelny žáka kusejra a řekl kusejrovi, aby hovořil o čem? Třeba o botách pana inspektora, že? Když pan inspektor dovolí. Pan inspektor dovolil, kusejr hovořil a pan inspektor odcházel v galoších, vypůjčených od školníka. V aktovce si místo svých černých polobotek nesl 3,5 páru dětských botiček. A to ještě štěstí, že kusejra zarazili u těch dětských botiček, když pan inspektor uvěřil. Ovšem, kam s Kusejrem po maturitě. Ono se totiž nevědělo, jakáže je Kusejrova praktická upotřebitelnost. Jako co a jako kde by mohl jako on fungovat. Jedni mínili, že by snad mohl vystupovat ve varieté, jiní, že by mohl být upotřeben v kamenolomu při výrobě štěrkopísku. Ale zbytečné starosti. Kusejr se uplatnil. A jak? A jak? A jak? A jak a jak? A tak a jak? Nejdříve něco k otázkám. Každý zajisté ví, že existují jen jedny důležité životní otázky, a to ty první. To jsou pěkné otázky, které se nikoho netýkají, nikoho nezajímají a jsou proto žádoucí, neboť vlastně nejsou otázkami. No ano, ale co s těmi druhými otázkami, s těmi nepěknými, které jsou nepěkné hlavně proto, že jsou otázkami? Ale co s nimi? To už je vlastně nepěkná otázka. Tak nejdříve se tvrdilo, že ty druhé nepěkné otázky vlastně vůbec neexistují. Ale to nebylo zrovna moudré. Protože už tím, že se říkalo, že neexistují, už tím se upozorňovalo na jejich existenci. Tak tedy se vytáhlo do boje proti otázkovitosti těch nepěkných otázek, že jako nejsou otázkami a podobně. Ale víte, jak to v životě chodí. Jakmile proti něčemu bojujete, tak jen zdůrazníte, ba zveličíte význam toho, proti čemu bojujete. A znáte lidi, když je někde něco proti, hned si toho něčeho začnou hledět i ti, které by to jinak v životě nenapadlo. A nakonec se těmi nepěknými otázkami jako otázkami začali nepěkně zabývat i ti, kteří proti nim jakožto otázkám bojovali, a to byl extra malér. V téhle kritické situaci byl nasazen náš Kusejr. Byl vyzván, aby se s těmi nepěknými otázkami zabýval. A Kusejr se pustil do díla. Nepopíral, nevyvracel, nebojoval proti, jen s důkladností sobě vlastní o těch otázkách hovořil. A tak ty velké nepěkné otázky v krátké době rozmělnil na malé otázky, pak na ještě menší otázky a na docela prťavé otázečky, které už nebyly ani nepěkné, ani pěkné, které byly nijaké a pak už nikdo nevěděl, oč vlastně na začátku šlo, nikdo nevěděl, jak zněla otázka a jestli vůbec kdy nějaká otázka zněla. Tak Kusejr zlikvidoval díky svému talentu ty nepěkné otázky a všechno bylo zase pěkné. Jistě by to byl Kusejr dotáhl hodně vysoko, nepotkat ho předčasně to neštěstí. Na jedné takové besedě někdo Kusejra vyzval, aby řekl taky něco o sobě. Kusejr, že ano. A jak jeho hovor plynul, Kusejr se jim před očima ztrácel, rozmělňoval a než se kdo vzpamatoval, zmizel a zmlkl docela. Jen vzduchem se rozvířily miliardy mikrokusejrů a od těch dob jsou stále ve vzduchu. Stále s námi a v nás. Jojo, Kusejr.
1: Čvančara.
2: Jej, dobrý den.
1: Je to možný, že vy ještě žijete?
2: No, jak vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl.
1: No, nechcete si přisednout?
2: Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucaprtelaný, no. Takový, víte, naběhaný jsem. No, jo, bolí jo. Mě nohy, no jo.
1: To jsem rád, že vás vidím.
2: No jo, to
1: jak se vám vede pořád?
3: Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no.
1: No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat.
2: Ne, já nemám komu, víte.
1: Aha.
2: No.
1: Poslyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte.
2: Je, to už je to. Já tenkrát bejval ještě ženatej, myslím.
1: Ne? No jo. Jo. Vy jste taky bejval ženatej?
2: No jo, to vy nevíte.
1: To jo, vidíte to.
2: No jo, a tři měsíce

0: před svatbou a teprve, když jsem si ji vzal, tak byla po svatbě. No jo.
1: No dobře, no ale taky mohla být vdovou po někom jiným, ne? No
0: ale žena se nemůže stát, nemůže být vdovou po někom jiným, než po manželovi. A já jsem právě, když jsem si ji bral, tak jsem se stal automaticky jejím manželem. A sice hned po svatbě, že jo?
1: No jo, ale jste taky mohl být třeba už její druhý manžel, ne?
0: No jo, no dobře, ale žena se může stát vdovou i po jejím druhým manželovi, že jo? A já jsem právě jako její druhý manžel nezemřel. Já jsem zůstal naživu až do dneška. Vám můžu dokázat, že jo?
1: Hlavně, že jste zůstal naživu.
0: No jistě. Když to je taky právě hlavní důvod, víte, toho, že se manželka nestala vdovou.
1: No jo,
0: že jste zůstal naživu.
1: No, no já vám to věřím. No,
0: no jistě. No a co vy jste se neženil?
1: Jo, nedávno jsem se ženil.
0: Neříkejte. No. Tak to teď budete ženit taky už ženatej, ne? Co?
1: Když jsem se ženil.
0: No jo, vlastně, když jsem se ženil, no. Tak to jde automaticky, že jo, potom.
1: Poslechněte, já teď nevím, jestli třeba taky moji manželku neznáte už dřívějška.
0: Ta?
1: No.
0: A to je nějaká manželka z dřívějška?
1: Ale ne, já myslím, jako jestli jste ji neznal už dřív.
0: Jo, takhle, a
1: no.
0: Myslíte, jestli jsem ji neznal dřív než vy, jako jo?
1: Ne, já myslím tak všeobecně dřív.
0: Jo, takhle, a
1: no.
0: A to ona byla všeobecně dřív nějak známá?
1: Ale ne, jestli dřív nebyla známá vám.
0: Jo, takhle, ano, ano. Jako jestli nebyla známá dřív mě, než všeobecně, myslím.
1: Ale ne, ona všeobecně vůbec nebyla známá.
0: Ne?
1: Ne.
0: A tomu ona se stala nějak všeobecně známou až později, nebo?
1: Vy mě nějak špatně chápete. Jo, počkejte, já vám ukážu fotku, třeba ji znáte.
0: A vy myslíte, že tu fotku už znám?
1: Ale ne, já myslím jako mou manželku.
0: Jo, manželku, no. Aha, no jo. Hezká taková, no.
1: Jo, hezká ženská to je.
0: No. Ne, já myslím, ta fotka, že je hezká, jako víte.
1: No. Ale jinak je taky hezká, ne?
0: Je hezká, no jo, taková ostrá, jako no.
1: Ostrá?
0: Jo, jo, teda ne, vaše manželka, ta fotka, myslím, jako že je ostrá, víte, taková.
1: Akorát dole, že je trochu zvojbaná.
0: No jo, no. Má tak trochu nohy dolů, takový.
1: Já myslím, ta fotka, že je zvojbaná.
0: Je ta fotka taky, no, ta no. Taky, jo, no, to je. Hezká taková, tady tady ta nalevo, ne, tady, no. Tady.
1: Ale ne, co? To je kozel, tady to je.
0: Tady, ne, nebo.
1: No, ale no, tak přece snad poznáte už podle těch rohů, kdo je, kdo ne.
0: Ne, podle těch rohů se to dá hned poznat, samozřejmě, to je pravda.
1: No, ale ne snad jenom podle těch rohů.
0: Nebo jenom podle rohu, to ne.
1: No, jinak, že jo. No, no.
0: Například i podle té bratky tady je hned vidět, kdo je kdo, že jo.
1: No, hezká taková. Ona je taková trošku tady špatně trefená.
0: Ne, ale jinak je hezká, tak to bych řekl, že jo. No já už budu muset jít, on totiž tady čeká můj vnuk na mě,
1: jo,
0: víte, to
1: je, no. No, poslyšte, to je váš vnuk, tamhle ten rošťák s tím kolem?
0: No jo, to je můj vnuk tady, no. A proč jako říkáte rošťák? No?
1: Víte, co on včera řekl týhletý mý manželce?
0: Ne.
1: Stará, ošuntělá kozo.
0: Neříkejte, to on řekl ten rošťák?
1: Týhletý mý manželce.
0: Ježiš, tak to se nezlobte, to je rošťák. Já jsem mu snad už stokrát říkal tomu klukovi, že nemůže posuzovat lidi podle toho, jak vypadají. Tak nashledanou, pane.
2: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Kdežto nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dětkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivný gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igeritu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal.

bych dosáhl až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. 4 porce. Všude jsou po 3, tady jsou 4. A cena, podívej. 79,50. A tady máš jen 3 porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme, a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje. To by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj 4-porcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám. Nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? Tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš. Zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor, ach jo. Co ho znám? Nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej. A vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pysku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celý blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. To dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli 2 pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodní nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byli hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte 2 ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řek, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásnej. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodným slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala, a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejnej kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje, i stejně voněla. Jenže
byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. Došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl, to je dobře, Madlenko. Jako by ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu, a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košili, zavadil o obraz nad postelí a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl, strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedné plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostinným volej řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je nablízku ženská, a taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starý tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila, taková drobná a takovej náklad, skřehotá můj 85-letý vobleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu být ani chvíli sama? Proč musím být celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, který už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi, protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádnej poslanec nenavrhne,
poněvadž jsou ještě v plné síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brečela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj. Tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem. A šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. V tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha, a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do Foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já Husa Pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho, odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký novej dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. A jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená? Za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řek a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc, a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit, ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byli kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry.
Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka. Pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod. A kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélníčky, až z toho byl štůsek. Protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, dí holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. Koupil si klobouk slamák. A v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty nažehlený do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. Nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenský hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, do not koukejte a trupte, trubci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Byli jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A ved mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá. A všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat, ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlenkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče, akorát jí Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu, a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník.
Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník, Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dá Mlejnka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel, vpálím. A co má bejt, dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve sprej. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď sem, pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá. Není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš? Ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu. Zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej. Ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pysk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu. Pane Bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tohle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží, a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím.
A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to holt život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka, zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval: kurvit se mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáhl si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukoviči měl furt naleštěnou. A jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červený hedvábný šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě a může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský nachlubení a proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly a on říkal Jeníkovi: tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, ty se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví a on to odrezuje a kituje nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší. Na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bysme nejmín 200 000 a nemuseli bysme tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáhl střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama.
A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Je čel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježíš Maria, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí tři ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v celé sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to no, je ono.
2: Ano, to je skvělý.
1: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
3: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když tak, sedíme doma.
1: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
4: Takže předávám slovo.
3: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
1: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
3: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak... Ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Tomu protože ne. S tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež.
1: Já teda poprvé.
3: Se Zdeňkou, no jak já na to přišla.
1: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je šlank und klank. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
3: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
1: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
3: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
1: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
3: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
1: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, protože tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
3: Za no, problémy.
1: Za problémy. Já, vy máte podprsenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klíčko, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, svléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso o tomu dýmu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubek, to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
3: Je to byl nejdřív udělaný špert. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
1: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všim těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
3: Po mně šli vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který už řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
1: Takhle to nějak vypadalo, protože ty měli opravdu ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle. No a nic. A protože u některých těch národů jižních je takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
3: A bohatší. Když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
1: No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla, na zdarově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělal. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říká, sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, do druhý, na zdarově. Ten taky, to zase takhle. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se páplal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala a tak dál. A ty Melody Boys, kteří tam takhle byli, to přestali hrát.
3: Ty jste měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
1: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka Trpaslíka.
3: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
1: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do mezi prsí, jak by to řekl spisovně.
3: Měl tam mi došák.
1: To mi pláklej.
3: To asi já to nemám u kolen.
1: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
3: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama tam byl udušený, že jo?
1: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu skládá ten kyslík, nebo se já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tak to. Byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
3: pacinky.
1: Na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
3: protože
1: řekla...
3: Protože Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že jo?
1: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebudeš. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce seno, taky měli zastavujou a další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mamá. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláši s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
3: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
1: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál, za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, a tyhle komedie. Mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
3: No, Bílá růže, myslím, že se to jmenuje.
1: Tam jako vždycky za...
3: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
1: Pro tamty.
3: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
1: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel týrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noce.
3: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucena koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr
1: rodinej.
3: Opravdu rodinej. A abych vůbec se vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
1: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
1: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy, náušnice,
3: prstenu. To je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
1: celý
3: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo?
1: No,
3: americký
1: taky,
3: film.
1: Ano.
3: Ano.
1: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to kamej. Kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě tak, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
1: Já zpávím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
3: Ne, a... ona prakticky, ona neotravovala život. Protože já jí milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník po druhý, je to hlava po třetí, je to noha po čtvrtý, je to něco, čili, že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
1: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vidle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala, těma vidlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, říká, nic, v 11 hodin, nic. Jednu hodinu odpoledne a Jatpa, a vy nadáváte na celý svět i na toho Krtka, že nerej, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak tyka, tak ona, já tyka, tak... To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak jí teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
1: Tak tyka, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy... Šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čuper holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Tak jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
3: Ale natučený je to na kůžičce. Že měl svoje vlasy.
1: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím,
3: na kůžička, to je to by... Vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát. Na to si dal vlasy, ale umělý jako prostě drť takovou. To si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, kdyby tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
1: Takže, přátelé, teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Mrka, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
3: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct, za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
1: První záběr, přátelé.
3: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
1: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a pam, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkám, moment. Sedl jsem na tu postelkyni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
3: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy, a tu horní taky. No a najednou udělala.
1: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku, ta měla... Ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
3: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
1: To neznali naší tetu Mařku. To byla to opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale... Přátelé, v tom momentě se to spojilo, no, teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesník.
3: No, mi to nevyšlo.
1: Dobře, takže to bylo ono, takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli. A fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tady pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukala z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
3: Ona říká, kdo to je?
1: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to.
3: No, Ričku, já říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, no, o vůbec, jak se...
1: Čapek, Přejflugová.
3: No, prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
1: A jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, točte, nebo exne.
3: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
1: A paní červená říká, nikdo exne, Helenko. To jelo.
3: A už to jelo znova.
1: Byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
3: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi tím, mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě pan doktor, říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2-3 dnů exne. Je to tak?
1: No a já jsem připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
3: Budeš
1: prosím
3: hrát matku Blanky.
1: Blanky Bohdanový.
3: Blanky Bohdanový.
1: Okamžitě ta Erna vám...
3: Úplně jiný výraz.
1: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a teď jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem to tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl. Oni se většinou proleželi ty lidi starý, že jo, a zemřeli.

0: Lužnice přímo
1: na
0: do, ne, na Barrandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty. Jo, tam mi došpendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala: dvě rezidenci, rezidence jsem postavila od Sumstovaristva Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primář mě říká: pane Troška, vy jste jí zachránil život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě teda byla energií.
1: No, je ještě nabitá jak dělo.
0: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v Písku.
1: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí se nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s Kostrou vám představte
0: si. Já vám to musím, přátelé, říct, vyšla Valérie ze šatny.
1: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
0: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
1: A velmi rychle plavala.
0: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo na vrch, ještě možná víc.
1: No to jsem...
0: Podívali se na sebe.
1: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
0: No, vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
1: Tady by šoupla.
0: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili. A
1: ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu Troška, Lábus, Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny a ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
0: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká: před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala: nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani na šrat, podívej se, jak vypadáš, jak z Terezína, kdybychom tě přivezli. Hrůza hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, všude, kam se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se odejívalo ze všech strán, jsme kolítali děti po jezere a tak dále.
1: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
0: No.
1: No a jak jsi to měl mámino příbuzenstvo a tátovo?
0: Matka řekla: koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tu Vlastu a tu Maruš, nebo s tím nevydržíme. A já jsem říkal: teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotový. Ale já jsem, přátelé, když jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem: teď tam budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mi pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat, stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam mít to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A teď mi pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provoz studu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, no, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta také seděla. A když tam jde? Jo, pa, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, ta Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jdu. Ježiš, Maria, provostudu se tam nevokazovat. No, Krista pánba, vidíte, a jde. A vy jste taková podlední šešťabajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty 2, nebo 3, kteří se teda jako odhodlali. Je pa skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blažinou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to. A oni za to dostali 100 korun.

0: Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450-460 korun.
1: Někdy i menší.
0: No pro ty lidi to byly strašně peníze, pro ty babky. Říkali, ženský, já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku od je hodný, tomu bychom měli prdel líbat Krista Pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělal. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak. Tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun. Ženský, halejte. Já jdu tady na Cvirbachovou okolo z Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený žilu filmovat, žilu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka pap šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak se to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali, až i za naší babičkou. A říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle. Koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi. A nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to leželo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, jakže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají domácku rozumu, dají takový peníze našemu klukovi, on to prd umíje, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tetkama to bylo bezvadný, ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každé vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to řekla, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasila spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno musela vědět. Vše do všeho prostě strkala nos a tak dále. Ale ona nebyla líná. Ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo? Tomu si podotknu. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama. Jinak to nešlo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce. A ve 2:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky. A říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcov se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych tady Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary, teď má hovno, že se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělal buď ty patrony, on by myslivě, to co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu tomu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede, když to může bejt? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A děda říká, do mě pochoď, co ať je to, kdo chce. Hala, zastavuju tady před náma, když to může bejt, takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven. Nějaký chlap, pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Děláka, teď je pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička řekla, to jdou na hřbitov, když to? Ježišmarja, to, že to je Vlasta Průchout. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla. Děláka, teď tady napadeli, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastička, holka, si to, já tě hned poznala, je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vdala se někam dopryč, jo, a jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, Já jsem viděl skrz okno, jak babička jim vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě já mávala, utírala oči a s pánem Bohem, holka s pánem Bohem, tohle to. Vítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hro. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježi, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes je ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
0: To musí, Halenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
0: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Tak se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně. A hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
0: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba, dejme tomu, o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z Matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se jeli od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvnej, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já jsem říkal, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mají, to bude dělat, já nemám zuby, to budu padat. A my ten Karlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blonky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona řekla, to přece není možný, že by nabobtnali nebo co? Tak ty zase otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla. Zase to rvala do té huby. Pak se na to pojde, říká, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby. A lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
0: Když jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
1: Nebyly to střední Čechy?
0: Jižní Čechy to byly.
1: Jižní, to je zajímavé.
0: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komuž jedete? Teba, paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Japa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Japa, pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkou. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to všechno hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Těma, tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle 2 roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a to kdyby Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale... To si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
0: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, umučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína a tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty, všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky od nás lidí zhoštit a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. To prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo a pak docházelo k tomu, že teda měli točit to porno. Tam měli být 2 kluci a 2 holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vyjet v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou, že ta jedna, co byla blondýna, bude mít mamou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak jsme tak udělali. Nám přišli, já jsem to, říkám, také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš. A furt se nemohli nějak jako
1: Sehrát.
0: Stop, špatně to děláte. To není možný, protože distance je taková, to budu zapít.